poznává cizí. Ať je můj hlas ryzí. Projdu další krizi. Budu hlasem televizí. Budu součástí vizí. Jako žihadlo hmyzí.